Cesta k trůnu. Podle Pavla jsme byli my, kdo věříme v Ježíše, vzkříšeni z duchovní smrti a jsme spolu s ním posazeni na nebesích. Když jsme my ještě mrtví byli v hříších, obživil nás Bůh spolu s Kristem, jehož milostí jste spaseni, a spolu s ním vzkřísil i posadil na nebesích v Kristu Ježíši. Efeským 2, 5 a 6. Takže, kde je toto nebeské místo, kam jsme byli posazeni s Ježíšem? Není to nic jiného než Boží trůní sál, trůn milosti, bydliště všemohoucího. O dva verše dál čteme, jak jsme byli na toto nádherné místo přeneseni. Neboť milostí spasení jste skrze víru. A to ne sami ze sebe. Dar jest to Boží. 2.8. Trůní sál je sídlem veškeré moci a vlády. Je to místo, odkud Bůh vládne všem knížectvím a mocnostem a panuje nad lidskými záležitostmi. Zde, v trůním sále, sleduje každý satanův pohyb a zkoumá každou lidskou myšlenku. A Kristus sedí Otci po pravici. Písmo nám říká, všechny věci skrze něj učiněný jsou. Jan 1.3. A v něm přebývá všechna plnost božství tělesně. Koloským 2.9. V Ježíši sídlí všechna moudrost a pokoj, veškerá moc a síla, všechno, co je potřeba k žití a vítěznému, plodnému životu. Pavel nám říká, tak jistě, jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých, vzkřísil Otec spolu s ním i nás. A stejně jistě, jako byl Ježíš zaveden k trůnu slávy, byli jsme spolu s ním přijati na to samé slavné místo. Neboť jsme v něm, tak jsme také tam, kde je on. Toto je výsada všech věřících. To znamená, že sedíme spolu s ním na tom samém místě na nebesích, kde přebývá on. Samozřejmě, že svět má plné právo o této představě pochybovat. Jak by mohl nějaký křesťan žít v nebeském království a také na zemi? I věřící připouštějí, že nerozumí tomuto Pavlovu vyučování a přiznávají, že ve svých každodenních životech tuto pravdu neprožívají. Nemusíme se dívat na varovný příklad ustarané, zoufalé církve, abychom to viděli. Všechno, co musíme udělat, je přezkoumat své vlastní chození s Kristem. Množství křesťanů je deprimovaných a bojí se. Chodí do církve, zpívají Bohu chvály a svědčí o jeho přemáhající moci ve svých životech. Ale pro mnohé z těch samých křesťanů je život neustálou sérií nahoru a dolů. Jsou zdrceni světskými starostmi a trápením. A když čelí zkouškám, jsou úplně vyvedeni z míry a jejich víra se hroutí. Ptám se tě, představuje tohle nebeský život, který Pavel popisuje? Podobá se to něčemu, co by se blížilo tvé představě o životě na trůnu? Bylo nám řečeno, že nás sám Kristus přivedl na nebeské místo spolu s ním. Ale pokud to tak je, pak žije mnoho křesťanů daleko od zaslíbení, která Bůh připravil. Přemýšlej o tom, jestliže skutečně žijeme v Kristu, posazení v něm v trůním sále v nebi, jak může být nějaký věřící stále ještě zotročen svým tělem? To, že jsme byli posazeni na místo v něm, má důvod. Ale mnozí v Kristově těle si ho nenárokují ani nepřivlastňují. Čti pozorně Pavlova slova, kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích.
vysoce nade všechno knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, které se jmenuje, netoliko ve věku tomto, ale i v budoucím. A všechno poddal pod nohy jeho a jej dal hlavu nade všechno církvi. Efeským 1, 20 až 22. Většině věřících nedělá potíže v tomto Kristu věřit. Kážeme, Ježíš je ještě teď na trůnu. Převyšuje všechna knížectví a moci, daleko mimo dosah satana. Ale zjišťujeme, že je pro nás těžké přijmout následující pravdu. A spolu s ním nás vzkřísil i posadil na nebesích v Kristu Ježíši. 2.6. Dokážeme věřit, že Kristus už je na tomto nebeském místě a sedí s Otcem. Ale nedokážeme přijmout, že my tam také sedíme, v tom samém trůním sále. Ježíš sám nám již řekl, jdu, abych vám připravil místo. Jan 14, 2. Ne až ve slávě, ale ještě teď. Mnohým to zní jako fantazie, jako nějaká teologická iluze. Chceš říci, že nemusím svůj život žít tak, že jsem střídavě horký a studený, nahoře a dole? Když jsem otřesen trápením, že to se mnou nemá hnout, že má intimita s Kristem zůstane nedotčená? Ano, samozřejmě. Pavel vyznává, požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu. Efeským 1.3. Všimni si, kde říká Pavel, že jsou uložena všechna duchovní požehnání. V trůním sále. Všechno Kristovo bohatství je nám tam k dispozici. Nezlomnost, síla, odpočinutí, stále vzrůstající pokoj. Tak proč tolik křesťanů s dobrým míněním tyto věci míjí? Je to proto, že nepřijmeme svou pozici na nebesích v Kristu? Je to proto, že v těchto dnech slyšíme tolik mluvit o potřebě probuzení? Je to proto, že zástupy věřících zkrátka nežijí vzkříšený život? Pavel to činí křišťálově jasné, abychom měli Kristova požehnání, která plynou skrze nás. Musíme být posazeni s Pánem v trůním sále v nebi. V Božím domě se dnes něco strašlivě pokazilo. Vidím ten problém jako selhání moci. Satan působí v Božím domě spoušť. Místo, aby byl odmítán, pouští se svobodně do podvádění a oklamávání mnohých v Božím těle. Výsledkem je zoufalství a zmatek, pád celoživotních Božích služebníků. Jeden sociolog, který je agnostikem, napsal knihu o stavu církve. Uzavírá o křesťanech tímto. Zdaleka nežijí v jiném světě. Věřící jsou nápadně podobní sekulárnímu světu. V praxi nejsou takoví, jací by měli podle své teologie být. Pohrdají kulturou, mluví o pekle, zatracení. A hřích byl dokonce nahrazen nerozsuzující řečí o pochopení a vcítění. C.S. Lewis řekl něco podobného před desetiletími. Největší nepřítel církve je spokojené světáctví. Zdá se, že se církev zhroutila. Podléhá soužením, která jsou všude kolem nás. Jednoduše řečeno, nezaměřujeme se již na Kristovo vítězství nebo na žití přemáhajícího života. Jeden z příznaků vidím v růstu počtu poradců. Mnoho církví zaměnilo trůní sál za poradenskou místnost. Proč?
Málo křesťanů věří, že je možné žít nebeský život v tak neklidných časech. Místo toho se ženou ke svým poradcům a brečí. Měl jsem strašný den. Prosím, poraď mi něco, co mi pomůže přežít zítřek. Stejné zaměření nacházíme v mnoha moderních kázáních. Většina kázání se dnes zaměřuje spíš na uspokojení lidských potřeb, než na vítězný život, který máme v Kristu. Kazatelé nabízejí 3 kroky k přežití dalšího dne. Instruktážní plán na pouhé jakž takž přežití. Tato poselství úplně opomíjejí trůní sál a nebeské postavení, které nám bylo dáno v Kristu. Faktem je, že tento svět byl vždycky sužován. Stále mu hrozila katastrofa. Stále byl na pokraji skázy. Po staletí to měli zbožní kazatelé na paměti. Moje domácí knihovna obsahuje mnoho mocných poselství, která kázali puritánští služebníci ze 17. století. Tito služebníci varovali před hojně rozšířeným opilstvím, zločinností mládeže, smilstvem, bestialitou, politickým neklidem, dysfunkčními rodinami. Stručně řečeno, oni před stovkami let mluvili o všech těch věcech, které se dnes dějí. A to si někteří z nich mysleli, že není možné, aby Bůh snášel takovou bezbožnost dalších 50 let. V roce 1860 varoval jeden mocný kazatel ve státě New Jersey před pouští temnoty, která obklopuje Ameriku. Kázal ohnivá kázání, volal proti církevní lhostejnosti, apatii a světskosti. Tento muž také napsal knihu, kde popsal falešná učení a kulty, které rostly všude jako houby po dešti. Také kázal o stejných věcech, které se dnes dějí. Boží lid vždycky čelil nepříteli, který útočí ze všech stran. Situace je dnes možná ještě horší než za časů puritánů, ale čelíme stejnému satanovi. A ti samí kazatelé vyučovali, že každé požehnání, prorokované pro budoucnost, je Božímu lidu k dispozici právě teď. Nezáleží na tom, jestli se kolem nás rozrůstá špatnost. Podle Pavla se tím spíš rozhojňuje Boží milost k nám. Tak proč dnes nedokážeme věřit Bohu za stejná duchovní požehnání? Proč již nedůvěřujeme, že nám odpovídá dřív, než k němu voláme? Jestliže jsme v Kristu, jestliže On je jak v nás, tak po pravici Otce, proč se to v našich životech neodráží? V Kristově těle je veliká potřeba, kterou nazývám veliké probuzení. Co myslím velikým probuzením? Mluvím o tom, co Pavel popisuje jako zjevení a osvícení. Aby Bůh Pána našeho Ježíše Krista, Otec slávy, dal vám ducha moudrosti a zjevení v poznání Jeho. A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání Jeho a jaké bohatství slávy dědictví Jeho ve svatých. A která jest převýšená velikost moci Jeho k nám věřícím podle působení mocnosti síly Jeho. Efeským 1:17-19. Pavel říkal Efeským, modlím se, aby vám Bůh dal čerstvé zjevení, že On otevře vaše oči pro povolání, které vám dal. Žádám Ho, aby vám dal nové porozumění o vašem dědictví, bohatství v Kristu, které vám patří. Je tu ohromná moc, kterou Bůh chce, aby se ve vás uvolnila. Je to ta samá moc,
která byla v Ježíši. Ano, stejná moc, která je v Kristu posazeném na nebeském trůnu, je ve vás právě teď. Podle Pavla, Boží moc, které dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích. Je ta samá, převýšená velikost moci jeho k nám věřícím. Z tohoto důvodu Pavel naléhá. Sami sebe zkušujte, jste-li u víře. 2. Korinským 13.5. Jak máme sami sebe zkušovat? Činíme to tak, že sami sebe poměřujeme mocnými božími zaslíbeními. Máme se ptát sami sebe. Čerpám z Kristových zdrojů, abych odpíral ďáblovi? Používám jeho moc, abych zvítězil nad hříchem? Žiji v neustálé radosti, pokoji a odpočinutí, které Ježíš zaslíbil každému věřícímu bez výjimky? Milovaní, život na trůnu není fantazie, není to nějaká teologická iluze. Je to zaopatření, které nám bylo umožněno skrze Kristův kříž. Proto, jestliže nějaký věřící nežije tento život v trůním sále, může z toho vyvodit pouze jednu věc. Ještě jsem si nepřivlastnil nebeské postavení, které mi bylo dáno s Kristem. Jestliže nevidím, že ve mně jedná jeho mocná síla, pak jsem nezaujal své místo v něm. Vaše osobní veliké probuzení přijde v den, kdy se podíváte na svůj život a budete křičet. Život v Kristu musí být víc než tohle. Všechny mé plány jsou naruby, mé sny jsou rozbité. Žiji jako otrok svých strachů a tělesných žádostí, ale dál už nemohu. Vím, že mě Pán povolal k něčemu víc, než je tento poraženecký život. A já nebudu pokrytec. O Bože, existuje skutečně místo, kde mě naplníš silou k vítěznému životu? Jsi doopravdy ochotný učinit mě víc než vítězem v mých zkouškách? Je to pravda, že jsi pro mě připravil místo dokonalého odpočinku uprostřed mých bojů? Je pro mě doopravdy možné, abych s tebou žil v neustálém důvěrném přátelství a intimitě? Je pravda, že již nikdy nemusím sklouznout do apatie nebo se namáhat, abych tě potěšil? Existuje v tobě skutečně místo odpočinutí, kde už nikdy nebudu znovu potřebovat probuzení, neboť moje víra zůstane stálá? Jsi na pokraji probuzení, když připouštíš, miluji Ježíše, ale neprožívám ten život na trůnu, o kterém mluví Pavel. Tohle je okamžik, kdy jsi přichystán dospět ke zjevení a osvícení. Bůh sám tě vyvolil, ne k neradostnému životu, zoufalému životu pod nohama nepřítele, ale abys měl nebeské postavení a nastal pro tebe čas, aby ses podíval vzhůru a uplatňoval svůj nárok na toto místo v Kristu. Existuje jen jedna cesta k trůnu. Nemůžeš si proplakat svou cestu na toto nebeské místo. Nemůžeš ji nastudovat, vypracovat nebo se tam dostat silou vůle. Ne. Jediná cesta k životu na trůnu je cesta obětovaného života. Protož prosím vás, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v oběť živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaší. Římanům 12.1. Pavel mluví z vlastní zkušenosti. Zde byl muž, který zažil odmítání, pokušení, pronásledování, bití, věznění, ztroskotání, kamenování. Měl také starosti o církev, kterou založil.
Přesto svědčil, za všech okolností jsem byl spokojen. Teď nám říká, tak ty chceš vědět, jak jsem se dozvěděl o této nebeské pouti? Chceš vědět, jak jsem došel k tomu, že jsem byl spokojený v jakýchkoliv podmínkách, ve kterých jsem se odstnul? Jak jsem našel skutečné odpočinutí v Kristu? Zde je ta cesta, tajemství k přivlastnění tvého nebeského postavení. Vydej své tělo jako živou oběť Pánu. Došel jsem ke spokojenosti pouze obětováním své vlastní vůle. Řecké slovo pro živou zde naznačuje celoživotní. Pavel mluví o závazné dohodě, oběti, která je učiněna jednou provždy, na celý život. Ale nechápejte to špatně. Toto nemá nic společného se smírnou obětí za hřích. Kristova oběť na kříži je tou jedinou smírnou obětí, která tu hodnotu má. Nyní jednou při skonání věků na schlazení hřícha skrze obětování sebe samého. Zjeven jest. Židům 9:26. Ne, Pavel mluví o odlišné oběti. Tak se nepleť. Bůh neměl zalíbení v obětech učiněných lidmi starého zákona. List Židům nám říká, zápalných obětí ani obětí za hřích si neoblíbil. 10:6. Proč tyto oběti Hospodina netěšily? Jednoduše řečeno, nevyžadovali srdce. Nepřišel jsem sám od sebe, ale ten, který mě poslal, je pravdomluvný. Jan 7:28. Avšak oběť, kterou popisuje Pavel, se Bohu líbí právě proto, že zapojuje srdce. Co je touto obětí? Je to oběť umrtvení naší vůle, odložení naší soběstačnosti a zřeknutí se našich snů a ctižádostí. Když Pavel naléhá, vydávejte své tělo, tak v podstatě říká, přiblížte se k Pánu. Co to však znamená? Znamená to přiblížit se k Bohu, abychom mu sami sebe kompletně obětovali. Znamená to přicházet k němu ne v naší vlastní dostatečnosti, ale jako vzkříšené děti, jako svatí v Ježíšově spravedlnosti, jako otcem přijatí díky našemu postavení v Kristu. Ježíš sám obětoval svůj život jako živou oběť. Nemluvím o oběti, kterou se stal pro náš hřích na kříži. Ne. Byly tu dva aspekty Kristovy oběti. Především tu byla jeho smírná oběť za hřích. Potom tu bylo jeho zřeknutí se své vůle pro Otcovu. Stručně řečeno, Ježíš dal sám sebe nejen jako oběť za naše hříchy, ale jako živoucí oběť, kterou Otec použije jako nástroj. Uvažuj o jeho svědectví. Hle, jdu, abych činil, o Bože, vůli tvou. Židům 10:7. Avšak jsem nepřišel sám od sebe, ale jestiť pravdomluvný, kterýž mne poslal. Jan 7:28. A sám od sebe nic nečiním, ale jak mne naučil Otec můj, tak mluvím. A ten, kterýž mne poslal, se mnou jest. A neopustil mne samého Otec. Neboť což jest jemu libého, to já činím vždycky. 8:28-29. Já, co jsem viděl u Otce svého, to mluvím. 8:38. Každý věřící je povolán, aby se podílel na tomto aspektu Ježíšovy oběti. Máme vydávat sami sebe Bohu, vzdát se své vůle pro něj a zvolit si život úplné závislosti na něm. Máme k němu přicházet se slovy, Pane, vzdávám se své vůle pro tebe.
vyměňuji ji za tvou vůli. Zavazuji se, že již nebudu říkat nebo dělat nic, pokud mě k tomu nepovedeš. Samozřejmě, že Ježíš je v tomto naším příkladem. Nejednal podle své vůle, ale mluvil a jednal jen tak, jak mu Otec nařídil. A všechno to dělal s jediným záměrem – přivést mnohé syny ke slávě. Židům 2.10. Stručně řečeno, Kristus nám ukázal cestu k slávě. Říkal, následuj mě, slož svou vůli, své plány, své sny. Zavaž se k životu, který je zcela závislý na Otci. Pak mu tvůj život přinese slávu. Dovolte, abych vám přednesl definici slávy. Je to plnost Boha v Kristu. Zde je sláva, k jejímuž naplnění byl každý křesťan vyvolený. Víš, mnozí jsou povolaní jako synové Otce se všemi výsady synovství. Ale ne každý chodí v této slávě. Ačkoliv jsme určeni k tomu, abychom si ji přivlastnili. Ano, neuvěřitelná sláva bude manifestována, až se Ježíš vrátí, aby vzal své služebníky domů. Ale existuje také sláva, která je určena k tomu, aby byla manifestována v Boží církvi zde na zemi. Mluvím o slávě přebývání v Kristu tam, kde On je teď. Já a dítky, kteréž dal mi Bůh. Židům 2.13. Tato sláva očekává toho služebníka, který přichází k oltáři, aby vydal své tělo jako živou oběť. Vzdal se všech svých plánů a ambicí, neboť zakusil strašné důsledky chození podle své vůle. Je vyčerpaný z úsilí o rozřešení svých vlastních problémů a má plné zuby podívané na své neúspěšné plány a ztroskotané sny. Tak přichází k oltáři, aby problém vyřešil jednou provždy. Vydat sám sebe úplně do Boží vůle. Toto je oběť, kterou musí učinit každý věřící, pokud má poznat Boží mysl. Bůh své plány nikdy nezdílí s těmi, kdo si drží své vlastní nápady. Proč by měl vést někoho, kdo se rozhodl jít svou vlastní cestou? Vím něco o obou stranách této cesty. Při mnoha příležitostech jsem se řídil svou vlastní vůlí. Přesto znám také svobodu, která přichází s prohlášením. Nemusím dělat nic kromě Boží vůle. Nemusím budovat nějaké veliké dílo. A nemusím se zapojovat do žádných dobrých skutků, mimo těch, kdy mě On povede. Nemusím nikomu nic dokazovat. Všechno, co chci, je důvěřovat Ježíši a být na něm zcela závislý. Ze zkušenosti mohu říci, toto místo zlomenosti a důvěry je místo, kde najdeš probuzení a osvícení, o kterém mluví Pavel. Milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povolání jsou. Římanům 8.28. Přestal se pokoušet dál čelit životním zkouškám ve své vlastní síle. Už máš dost kolisající víry, vleklého strachu, neustálé nejistoty v tom, co dělat. Tak pokládáš všechno na oltář, své ego, svou pýchu, své plány. A přicházíš k Ježíši se zlomeným duchem a kajícím srdcem. Jsi na místě, kde důvěřuješ jemu samotnému, že navždy budete dělat všechno spolu. V momentě, kdy se vzdáš své vůle pro něho, je vykonána oběť. Stane se to tehdy,
když se prostě vzdáš úsilí a snah potěšit Boha po svém. Nemůžeš si zasloužit jeho zalíbení čestným životem nebo činěním dobrých skutků. Ne, jednoduše se musíš zavázat, že mu budeš důvěřovat. A když vydáš svou živou oběť Ježíši, taková je jeho odpověď. No tak pojď a přemýšlejme spolu. Jestliže si obětoval svou vůli, není snad rozumné, abys ke mně přišel a vírou zaujal své místo se mnou? Opravdu, tento skutek víry je rozumná služba. Pavel se o tom zmiňuje. Protož prosím vás, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v oběť živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaší. Římanům 12.1. Všechno je to o tom svěřit mu naši vůli a věřit, že nám poskytne všechna požehnání, která potřebujeme. Přemýšlej o tom, to už není rozumné vzdát se své vůle a přesto nevěřit, že můžeš vstoupit do Kristovy plnosti. On tě povolal, aby se s vírou chopil jeho vůle. Chceš-li moji vůli? Chceš-li žít život tam, kde načerpáš můj pokoj, odpočinutí a moudrost za všech okolností? Pak přijď vírou do trůního sálu. Tady jsi ve mně. Když se budeš modlit, bude to, jako když se modlím skrze tebe. Budeš tam, kde jsem já. Jsi připraven vzdát se svého života úsilí a bojů, života plného trápení a obav o budoucnost, života jednou nahoře, jednou dole, života, v němž si nikdy neuvědomíš, že se líbíš Bohu? Pokud tě tvé úsilí a boje unavily, je čas, aby ses zeptal sám sebe. Jsi připraven nabídnout sám sebe na oltář jako živou oběť? Jsi připraven říci, ne moje vůle, Ježíši, ale tvá se staň. Jsem unavený ze svých pokusů řídit svůj vlastní život. Pěkně jsem to zvoral, obrátil vzhůru nohama. Teď jsem připraven ti ve všem důvěřovat. Ty jediný máš moc, autoritu, vedení, které potřebuji. Tak k tobě přicházím s vírou. A věřím ti, že ke mně věrně mluvíš a říkáš, tady je cesta, po ní běž. Jestli to popisuje tebe, potom jsi připraven zaujmout své nebeské postavení s Kristem. Ale varuj tě, Satan udělá všechno, co může, aby se tě pokusil setřást z tvého právoplatného postavení. Tvé problémy a zkoušky neskončí jednoduše proto, že sedíš s Kristem. Vlastně se mohou vystupňovat, zesílit. Ale teď budeš mít vnitřní zdroje, abys svým zkouškám čelil, neboť v tobě pracuje Boží moc a ty můžeš dát ďáblovi na vědomí. Ach ty ničemný hade, uvědom si jedno, už nejsem na své staré adrese, nežiji už v ulici zoufalství, mám teď nové místo, v Božím trůním sále a mám tu trvalé bydliště, na nebesích spolu s Kristem. Tak jestli na mě chceš dosáhnout, budeš to muset udělat pod dohledem všemohoucího Boha. Jo, a taky mám teď nové jméno. Můžeš mi teď říkat princ panující s Bohem. Drahý svatý, trůní sál je pro tebe právě teď otevřený. Přijmi to, co Kristus udělal, a směle, vírou, zaujmi své postavení s ním. On akceptuje tvou rezignující vůli, tak ho požádej, aby otevřel oči tvého porozumění a vyznej, věřím tomu, co o mně Pán říká, že jsem vítězící princ
A také věřím, že jsem tam, kde on říká, že jsem. V trůním sále v nebi. Sedím spolu s ním na místě autority nad všemi skutky satana. Haleluja! On mi ukázal cestu ke svému trůnu. A teď v něm denně přebývám.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.

Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Pravidla pro zvládání zlosti za čtvrté. Mluvte pravdu každý se svým bližním. Efeským 4, 25. Pravidlo 4. Když máš zlost, buď stále zaměřený na řešení. Někdo řekl, že přátelství je jako dva kamarádi v lodi. Jeden nemůže potopit druhého, aniž by potopil sám sebe. Když budete usilovat o to, abyste měli navrch, oba tím ztrácíte. Usilováním o záchranu a posílení vztahu oba vyhráváte. Takže když mluvíš, dávej si pozor, aby to bylo vždy jen dobré a pomohlo, kde je třeba. Efeským 4, 29. Snaž se pochopit, co ten druhý člověk potřebuje. Nepřipomínej dříve vyznané urážky. Nevtahuj do toho druhé lidi. Nepoužívej poznámky o váze, výšce, barvě pleti, IQ, duševních a emocionálních omezeních druhých lidí. Nevnášej věci, které s tím nesouvisí. Zamlžují problém a brání vám najít řešení. A nezvedej hlas kvůli tomu, abys zastrašoval nebo manipuloval. Bůh ti dal schopnost hněvu, protože když ten je zvládnut dobře, funguje jako pohonná látka, která přináší potřebnou změnu a lék, který hojí. Proto za A. Usiluj o řešení, ne o vítězství. Nadávky a určování diagnózy druhých jenom zhorší věci. Měl by ses zaměřit ne na to, co ten druhý udělal, ale na to, co společně můžete udělat, abyste to vyřešili. Za B. Přiznej své vlastní chyby a požádej o odpuštění. Stejně tak, jako k tančení tanga je zapotřebí dvou lidí, stejně tak přiznání vlastní nedokonalosti zjednodušuje druhému přiznání jeho nedokonalosti. Za C. Pokaždé, když se do někoho navezeš, nabídni mu pohlazení. Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné. Filipským 4.8. Pokaždé, když řešíš nějakou těžkost, projev úctu. Vím, že pro tebe nebylo snadné to slyšet. Děkuji, že jsi mi naslouchal tak laskavě. Být zaměřený na řešení poskytuje lidem něco, kvůli čemu se budou chovat kladně a nebudou jen přežívat.

jdi duchem zmocněný v posledním běhu dní. Bůh touží mnohým spásu dát. Nehleď na slabosti, boje či úzkosti, co musíš cestou překonat.

Kéž bych měl křídla jako holubice. Uletěl bych, usadil se jinde. Ano, daleko bych letěl. Přebýval bych v poušti. Spěchal do bezpečí před náporem větru, před vichřicí. Kéž bych měl křídla jako holubice.

Když člověk ztratí zrak, stane se spousta běžných činností téměř adrenalinovým zážitkem. Zkuste si třeba projížďku pražským metrem, nebo chůzi po rušných křižovatkách, hučí kolem vás nákladáky. A co takhle? Třeba se potopit pod vodu s dýchacím přístrojem. Jediné spojení se světem vám zprostředkovává ruka potápěče. A v těch nejtěžších životních situacích mě drží za ruku můj nebeský otec.

0: Milí poslucháči, so slovom zamyslenia a pravdy sa nám prihovorí brat Honza.
1: Život bez prostředníka. 1. Timoteovi, 2. kapitola, 5. a 6. verš. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk, Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Pavel to píše Timoteovi a myslí tím především na židovství, kde bohoslužba byla podmíněná tím, že pro odpuštění hříchů bylo potřeba najít nějakého prostředníka, kněze, který obětoval za vaše hříchy. Bylo potřeba se doptávat skrze kněze nebo proroky, jen minimum lidí mělo přímé obecenství s Bohem na půdě starého zákona. Vždycky měli nějakého prostředníka. Boží tvář viděl zblízka jenom Mojžíš. A to byl ještě skrytý ve skalní rozsedlině, neviděl ho napřímo, viděl jen zezadu odlesk Boží slávy a jeho charakteru. Lidé by totiž nepřežili přímou Boží přítomnost a jeho svatost. A často tím prostředníkem byl anděl jako Boží posel, který vyřídil zprávu. A až později i lidé přišli na to, že s nimi mluvil Bůh sám a padla na ně bázeň. A tak ten národ měl Boží příkazy, měl prostředníky, občas zaslechl něco zblízka, ale většina z nich měla ty Boží vzkazy a přítomnost jenom zprostředkovaně skrze úkony, oběti za hřích, skrze osoby, které měly to přímé obecenství s Bohem. My si to dnes neumíme představit, i když někteří ano. A já si to umím představit. Narodil jsem se do katolické rodiny a i když se poměrně poctivě věřilo, moji příbuzní za to platili velkou daň v době totality. A přitom pro ně bylo nemyslitelné zřeknout se své víry. Jako děti nás nedali do pionýra, ale na hodiny náboženství, aby bylo nám i světu jasné, jak bude naše rodina žít. A my jsme se s tím prostě museli srovnat. Bydlel u nás v té době ještě můj strýc, kněz a benediktín, který byl kvůli svojí víře zavřený a potom poslaný na 3 roky na vojnu k PTP, pomocným technickým praporům. Říkalo se jim černí baroni, protože tam skončila většina inteligence a šlechty. Stavěli přehrady, fárali podzem a kopali uhlí a uran. A mnoho z nich to ani nepřežilo. A celá naše rodina počítala s tím, že se jejich děti nedostanou na školy, nebudou moci pracovat s lidmi. Moje sestra chtěla být učitelkou, ale mohla mít jen ekonomickou školu. A tak se z ní stala skvělá ekonomka. A podobně na tom byli moji bratranci a sestřenice, dokázali to zlehčit vlastním heslem. Lopaty nám z ruky vyrvat nemohou. A přestože většina z nich žila s Bohem skrze prostředníky, v té době v katolické církvi lidé moc v ruce nedrželi Bibli, protože ji správně směl vykládat pouze vysvěcený kněz. Všechno se dělo skrze kněze. Lidé málo kdy zakoušeli odpuštění hříchu osobně, ale skrze kněze, který jim dával rozřešení. Kněz zprostředkoval všechny svátosti. Laik směl pokřtít nově obráceného jenom tehdy, kdyby ten dotyčný byl v ohrožení života a nebylo tam kněze, tak potom směl křtít. Jáhen směl podávat hostie, ale nemohl sloužit mši, aby je proměnil. A tak jsme tomu věřili, že to tak má být. Nikdo nám nic jiného a lepšího neřekl. Dnes už to může být jiné i v katolickém prostředí. A to, co bylo před 40 lety nemyslitelné, je tam dnes úplně normální. A to je dobře. Život Ježíše Krista se nedá uzavřít do nějakých schémat. On se prostě musí nějak projevit. Pamatuji si ale, že v té době běžel v televizi třídílný seriál Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, který režíroval Otakar Vávra. A přestože byl poplatný už v komunistické době a z husického hnutí se snažil udělat sociální revoluci, přesto jsem se tam dozvěděl podstatné věci. Dokonce si pamatuji, že když běžel druhý díl, měli jsme jet na nějakou návštěvu a já jsem si prosadil, že si tam u strýce pustím televizi a budu se dívat, jinak, že zůstanu doma. A tak se to i stalo. Seděl jsem tam a hltal jsem každé slovo, jak ti obyčejní řemeslníci a sedláci přicházeli k Bohu, jak to měnilo jejich životy. Jak Jan Hus neohroženě vystoupil proti všem nešvarům v církvi, jak se modlil cestou na popravu. Něco se se mnou stalo. Prostě se ze mě stal husita. To byly vzácné objevy. Bůh nemusí být jenom v kostele, může být na poli, může být ve vězení. A ten hladový národ běžel k Bohu před těmi 600 lety. Riskovali život, protože našli život z Boha. A když žijete v takovém prostředí, kde máte jenom prostředníky mezi vámi a Bohem, vznikne ve vás hlad nebo rezignace. Ta prázdnota obřadů, to vyprázdnění od Boha samotného a od práce Ducha Svatého působilo paradoxně hlad v lidech. A když začalo probuzení, mnoho z nás a z naší generace zatoužilo zakusit osobně Boží přítomnost. Bůh je? Tak ho chci poznat. Bůh může mluvit? On není němý? On není slepý a není hluchý? On není daleko v nebi? Tak ať mi něco řekne. Ať mi ukáže, jak mě vidí. A začali jsme se modlit k Bohu, který slyší, i když tam dokonce není farář. Bůh v té době působil velmi zvláštně, už nás bylo víc jak 10 a mladý farář se bál, že mu můžou vzít státní souhlas za nedovolené shromažďování, kde bylo víc jak 10 lidí. A tak někdy nepřišel. Zůstali jsme tam sami na pospas a začali jsme hledat. A ten, kdo hledá, ten najde. A nejdůležitější kroky toho obrácení udělal Bůh doma. Nikdo tam nebyl, jen já a Pán. Odvážil jsem se poprvé vyznávat hříchy bez prostředníka, bez zpovědního zrcadla. On přišel a odpustil mi je. To byla velká věc. Odvážil jsem se poprvé zeptat na jeho slovo. Chápejte, já už nemůžu žít skrze prostředníka, i kdyby byl z křesťanského nebo z protestantského prostředí, i kdyby žil svatý život, mohu přes něj hodně dostat, ale nemůžu žít skrze něho, už mi to prostě nejde. A Bůh na to žárlí. A když si přijal Krista do srdce a když máš závdavek Ducha Svatého v sobě a přitom žiješ skrze někoho a Bůh by ti chtěl osobně ukázat tvoje hříchy, dříve než půjdeš za někým, kdo má dar odkrývání hříchu. A Bůh by ti chtěl osobně hovořit do života skrze svoje slovo, dříve než půjdeš za někým, kdo má dar slova. Nemůžeš z něj udělat někoho, koho se chodíš doptávat, jako ve starém zákoně se chodili tehdy doptávat proroku. On ti s tím může hodně pomoci, ale nemůže to nahradit. To jsou tvoje ruce a tvoje nohy víry a ty nejsi loutka, aby tě někdo vodil ze zhora na provázcích. Ty musíš kráčet tou vírou sám a následovat Krista. Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil. Tak se postav před toho živého Boha, aby ti něco řekl. A to je velmi důležité, protože tvoji duchovní rodiče tu včera byli a dneska už to nemusí být. Mohou být u Pána. Tvoji duchovní mentoři tu včera byli, ale zítra s tebou nebudou na internátě a v práci a ty musíš slyšet Pánův hlas sám za sebe, ve svém svědomí a i v prostředí, kde lidé nemají žádné svědomí. A moudrý je ten, kdo vede duše ke Kristu, aby nežili skrze něho, aby je nenavázal na sebe, ale dovede je k tomu, aby žili s Bohem a stáli na vlastních nohou víry. Ono je to pohodlné mít prostředníka, počkat si na cizí odkazy, na něčí světlo, na křesťanské příležitosti, ale často vás to neposune nikam. Chápejte, já už takový život nedokážu žít. I uprostřed toho nejpožehnanějšího křesťanského setkání se potřebuji setkat s Pánem sám za sebe. Jsem jenom hloupá ovce, ale musím slyšet jeho hlas. Celý můj duchovní život začal tím, že mi Pán dal jedno živé slovo. A vlastně skoro nic jiného neumím a nic jiného nemám. A tak když slyším několik různých hlasů, navíc jsou často protichůdné, jeden radí doleva, druhý doprava, je to pro mě spíše výzva, že tudy cesta nepovede a že je čas jít a hledat Pána a slyšet jeho hlas a z toho potom žiješ. Z toho následuješ Pána. Nenásleduješ nějaký program. Následuješ Pána den za dnem a hodinu po hodině. A začne nějaký život vedený tím duchem a pak si šťastný. A Pán tě povede u plotny nebo v dílně, u dětí nebo za počítačem. Odvaž se žít bez prostředníka. A i když jsi mladý křesťan, který je velmi nejistý, tak i tehdy se odváž žít ten život. A přitom měj někoho staršího vedle sebe, kdo ti pomůže korigovat tvoji cestu, abys zbytečně nebloudil a nemusel jít jen tou cestou pokus omyl. Ale rozhodně nežij skrze prostředníka. A když jsi zabloudil někde daleko na té cestě a už jsi dávno neslyšel jeho hlas, nikdo to na tobě nepozná, protože činnosti vykonáváš stejné, modlíš se jako dřív, sloužíš jako dřív. A přesto už nemáš blízko vedení duchem. Tak se tehdy nezavěs na dobrý křesťanský program a na prostředníky, kteří ti zprostředkují to vedení. To je potřeba si nejprve přiznat. Už to nemám tak konkrétně. Neslyším tak zblízka jeho hlas. Kde jsou ty časy, kdy Bůh vedl můj den od rána do večera a pořád se něco dělo? Kdy jsem se točil okolo Pána? A když si to přiznáš, nastane v tobě určitý hlad a žízeň a tehdy si řekneš dost. Končím s těmi činnostmi. Potřebuji se zavřít na hodinu nebo na celý den. Potřebuji najít Pána. Chci slyšet jeho hlas. A Pán to dovolí, protože je žárlivý. On má dost nádeníků, kteří udělají tu křesťanskou práci, rozdají poctivě polévky hladovým a nové zákony neobráceným, ale má málo synů, kteří by se posadili k jeho nohám a strávili s ním nějaký čas, aby se tam učili slyšet jeho hlas, aby vydrželi v jeho blízkosti. A pak je tam druhá polovina toho verše. Ježíš za to draze platil, abys to měl. A jen co vstal z mrtvých, přišel mezi svoje učedníky, dechl na ně a řekl jim, aby přijali Ducha Svatého. A ten v nich okamžitě začal reagovat svým tichým ano, souhlasem a nesouhlasem, nestrať ten život z ducha. Nestrácej jej pro samou krásnou křesťanskou práci. Nestrácej jej dokonce uprostřed toho požehnaného obecenství a společenství a duchovní rodiny, kde to mají ostatní a trochu se nabízí duchovně lajdačit a počkat si na vedení skrze ty druhé. A je to zdravé, když jste třeba jenom dva nebo tři. Dnes dostane něco jeden, zítra ten druhý a pozítří ten třetí. A aby pán byl uprostřed nich, to jej tam musí někdo donést. Když budou lajdačit všichni tři a nikdo z nich nebude hledat pána, tak on těžko bude uprostřed nich, když tam nebudou v jeho jménu, v něm samém. A když bude hledat jenom jeden z nich, za chvíli vytvoří církev, kde ostatní budou žít skrze něho a ten dotyčný nebude mít žádnou korekci. Ten druhý, vedený duchem, mu nebude moci říci, že něco vidí jinak, že by pán chtěl něco jinak. Ale když budou všichni tři v jeho jménu, přinesou tam to obecenství s Bohem, které žili doma, tak pán bude uprostřed nich. A bude tam života z Boha dost a dost.

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

0: Jak jsi uvěřila v Ježíši Krista?
1: Uvěřila jsem v Ježíši Krista na základě toho, že jsem s mým přítelem chodila nejdříve, který se teď mimochodem už stal mým manželem, díky Bohu. A začalo to vlastně tak, že můj teď už manžel uvěřil asi půl roku přede mnou. A to proto, že navštěvoval kurz objevování křesťanství, na který jsem pak docházela také, protože mě to velice zajímalo. Ale bylo to pro mě těžké to přijmout. Nějak jsem pořád nechtěla tomu uvěřit, bylo to opravdu těžké, protože manžel ten žil s Bohem každý den a každý den mi o něm povídal a vyprávěl. A tak já jsem to nějak nejdříve nemohla zkousnout, ale

0: jsem tedy si říkala, že bych teda aspoň ze zvědavosti mohla ten kurz objevování křesťanství zkusit. No a tak jsem na ní docházela s tím, že jsem se tam konečně dozvěděla, kdo vlastně Pán Ježíš Kristus byl. Co to bylo za postavu, jak vlastně žil a co vlastně dělal a co pro nás udělal. A tam jsem vlastně pochopila, že byl ukřižovaný za naše hříchy a za to, že nás Bůh miluje, že nám chce odpustit všechny hříchy a že chce, aby jsme žili s ním. A tak jsem to tak nějak pobrala a stalo se to až tehdy, když jsem byla na návštěvě u svojí nejlepší kamarádky, která už je delší dobu věřící, asi tak 15 let. A ta se mě furt vyptávala, proč teda nepozveš toho Pána Ježíše do svého života. Udělej to a uvidíš, co se bude dít. No tak jsme se za to nejdříve modlili a já jsem teda v tu chvíli pozvala Ježíše do svého života. A od té doby vlastně můžu říct, že jsem věřící, že žiju s Bohem. A díky Bohu za tuhle svoji kamarádku, kterou mám, která mě vlastně přivedla k Pánu Ježíši. A tak jsem za to moc vděčná.
1: A co se dělo dál? Jaká byla další tvoje cesta s Pánem? Co tě naučil ve tvém duchovním životě?
0: Pak se začaly dít takové neuvěřitelné věci. Cítila jsem, jak Bůh je mocný, jak je všemocný, jak mě ovládá, jak mě mění, spíš jak mě mění k lepšímu. Já jsem totiž nebyla vždy člověk, který by se měl vychloubat svým životem. Nejsem vůbec pyšná na to, co se dříve dělo. A tak díky Bohu za to, že mě Pán Ježíš změnil k lepšímu a stále mění. Už samozřejmě nedělám takové chyby, co jsem dělala dříve. Snažím se vést lepší život. Samozřejmě můj duchovní život začal i tak, že jsem se nechala pokřtít v našem sboru baptistickém a po křtu vlastně následovala svatba a hnedka po svatbě se nám narodila, nebo po svatbě jsem otěhotněla a pak se nám narodila dcera, teď už jí je přes rok a tak se snažíme s manželem vést ten duchovní život i s naší dcerou. Tak nějak každý den se snažíme opravdu dělat všechno pro to, aby jsme s tím Bohem byli v dobrém vztahu. I když samozřejmě každý den není posvícení a je to kolikrát těžké každý den za Bohem přicházet, i když teď je to náročnější, co se týká výchovy. Ale samozřejmě jsem vděčná Bohu za to, že máme miminko, že máme dceru a díky Bohu to zvládáme. Takže já můžu říct, že vlastně díky Pánu Ježíši můžeme ten život žít lépe a můžeme se kdykoliv na něj obrátit. Máme v něm útočiště, máme v něm všechno. A díky Bohu opravdu za to.
1: Já se zeptám na váš místní sbor, Litoměřický. Co vás Bůh naučil skrz tady ten sbor, nebo co pro tebe konkrétně znamená ten sbor?
0: Já jsem moc vděčná za náš sbor. Jsou tam lidé, se kterými si moc rozumím, moc ráda je vždycky vidím, každou neděli. A jsem za ně vděčná, protože díky nim jsem vlastně i já lepší. Vyhledávám jejich přítomnost i vlastně tím, že máme svoje soukromé skupinky, tam se scházíme pravidelně, modlíme se a tak nějak se sdílíme samozřejmě o Bohu. Jsem i ráda za to, že to není takové jako obyčejné. Naopak se sborem děláme různé akce, jezdíme na rodinné dovolené, víkendové dovolené a vždycky se scházíme a jsme taková dobrá parta, musím říct. Opravdu mi je s nima moc dobře. Vlastně i díky ním, ještě než jsem uvěřila, začala chodit do kostela, protože se mi líbilo, jak zpívají chvály, jak se mezi sebou baví, jak se chovají k sobě, jak jsou milí přátelští. Vlastně proto to mám tam ráda. Proto tam moc ráda chodím a navštěvuji náš sbor.
2: odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.